0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti slad.

snem, skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, skří si

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestu.

Jíst se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

zářil, kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě udusil.

taky nejdelší je kánoj zteřelá. Plujem řekou po proudu a já skrz Olšový mraky hlídám nad námi.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me. Čemuj mi krásná skříň, když ní vysí konfekce. Nevím, nač se vymluvím, až přijde dremská inspekce.

0: lese, když se maskér mušti ztrácí, lesní stráž už nemá šanci, ani z vrtulníku nevidí tě, když natáhneš maskovací sítě.
1: No zkrátka, máš

divák televizní a otázka v uších mi zní. Kdo byl asi poslán k ďasu za ty první sondy z žďasu? Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben devizově, za to ale myslím nově. Když jdu kolem živnova,

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. I z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previt, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli

syn, a to mě dost přešel smích, že má dcera i on, jí jsou jedni z nich. A dcera řekla, ta... Řek mi můj syn, a to mě dost přešel smích,

0: Je krátce po 16:00.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Halše, úpa, ohřeví je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínu, aj moravice, horná, dnilec, beronka, mžela, torice, váh, úh, žiletavka, je výšovka, stará řeka, nová řeka, lužnice a zlatá stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Poubín, kvilda, krušné hory, jeseníky, třemšín, chřiby, krkonoši a

dneska s vám, já znám tu zemi, znám. Kaštej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlant, Trábí, Kozí hrády, Křepinice, Helštejn, Terštejn,

a zkoušel svazek klíčů zvenčí. Z kampy jsem vybíhal, pak bleskem do pátku. Pod

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: řezvící cepu, nebo tloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ležíš ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Mějte dveře dneska tůze dobře uzamčeny, lépe nevycházet z bytu, zamkněte si pěkně svůj dům, cítíte to zvláštní fluidum, blíží se k vám zloděj citů. Zdá se, že patří vám, je těžké odolat, když řekne jsem tak sám, když řekne mám tě rád. Srdce vám roztrhá, rozlomí na půlky, když řekne I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, anebo lásko, když je to dabovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, anebo lásko, když je to dabovaný. V očích má sladký hřích a celou spoutá tě, říká i chlíbe dych, říká já kochám tě. Vlk v rouše beránčí, co snídá karkulky, a říká I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, anebo lásko, když je to dumpovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, anebo lásko, když je to dumpovaný, anebo drahá, když je to dumpovaný, anebo něžná, když je to dumpovaný, anebo sladká, když je to dumpovaný, anebo nebeská.

se řeka, kde potok do potoka vtéká, je sám potichu čeká.

dávno už není, pluje od pramene k moři. K moři zapomnění, na břehu sedí rybář, očima koulí.

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř. Nechci za moře hod, každej pes jiná vesť.

Ta doba tohu přibalil. Když jsem opouštěl tenhle stát, pár dobrých slov, taky pokoru, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

hvězdném nádraží cinkají vagóny. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal, až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Taťána Míková, to je ženská špičková. Počasí, když předpoví, vždycky to vyjde, všechno ví. Taťána Míková, to je ženská fajnová.

to Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapi, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude.

to Taťána Míková. Ta vůbec není taková. Decentní dekolt a sukně akorát umožní se předpovědi dostatečně.

cesta s těžkou jehlicí. Přidat ještě trochu deště a vzdálený zvuk sanitky, ta vetež možná vydala by na obstojný vůz. Škoda, že jsem jenom malej českej, zvyklej spíš na zbytky a zmínkány, co chroptí, jak před smrtí, mě občas jímá strach a hlas. Chtěl bych zpívat o silnejch pažích, o pevném pohledu a názorech, co léty neblednou.

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

Ten, kdo promění lásku do šestáku, ať se chystá soudný den. Já měl hádku s andělem o duši mou. Oh, oh, oh. Hádku s andělem o duši mou. Já měl hádku s andělem.

Kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní, ti to uslyší. Kolik uší, kolik rukou, kolik uší, kolik uší, kolik pohody.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce. Příhoda, vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skon velilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, Příhoda, ten znal tunely. Příhoda byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně obáčí. Hajci, zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás. Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky, vidí na dálku, proti směru přijíždětí lokálku. Zachraňte Příhodu, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně k ránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní je den, ale nivý. Já cítil dál, že v ústech mám

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Zad vrátil se mi zrak

Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

co za mnou jest, ať se nenavrátí, co přede mnou, ať v mohylu se zkrátí.

0: tak řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvěte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Bílý pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Bílý pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

je to v pořádku, kruci. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil. No tak to je zaručený, na černo tě stívá, je to tak, omyl tu je vyloučený, dneska si dá nebák náhodou cvář.

papa. Na nákupy mám dnes kliku, náladu mám kouzelnou. Vezu si 7 trpaslíků s elektrickou lucernou. U čáry koupil jsem je blízko,

Dálnice tmou si cestu razí, tam, kde se pruhy zbíhají. V postupném sledu sedmi fázi výstražná světla blikají.

si rozvitou větu na retu, vystupovat trpaslíci, nezmokli jsme, už jsme tu, v posadě honců, kravských zvonců, kde pokrok nezůstal stát u dveří. Gitary máme od Japonců a struny v letu větru hašteří. Sedm betonových soklů

Za plotem černý pes vztekle štěká u vrat. Sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podebere. Stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mi

z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí, zabouchni poklop a vysyp na něj mouku. A na hranici přihoď trochu plestí, řekni a půjdu nocí, třeba až dolů v řece, až mezi mrtvé břehy.

co život mohou protkat jako nit. Kdy nechce se nám jako šáša ho psat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem střílí. My nemůžem, jak tíhnem k životu. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

probudí vás ze sna. Tam někde v hlavě vzadu zasutý a vrací se, když s jarem vstoupí vesna. Ze vzpomínek a dětství ukutý, těch není moc, život je žitím cedí. Jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje nic. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí.

Psat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví a na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí a když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí. Je rázem nedělí a když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí.

srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

voněl čaj a santálový tyčinky. A my tak rozmlouvali o poutech a zradě. Nad ránem chlad a srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli a tak jsme umřeli.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra.

jak zapomenout na ten čas, kdy stáli jsme si blíž. Jak zapomenout na ten čas, snad, že to dávno již, my květy

pak dělila nás mořská hloub, jak dávno již. Nuž ruku

do víru, tak čekej na břehu, uprostřed vesmíru. Pošlu ti lodičku z rudého práva, je ze všech největší, velká jak

na břehu metuje, pak milá, vrať se mi, až srdce dopluje se všemi chlopněmi. Buď k němu pozorná a přijeď na portu a zabal do torny i tu mou aortu. Pošlu ti lodičku z rudého práva, je ze všech největší, velká jak

cítím vůni dřev, zrozenou v ohni před cestou domů. Ve vlaku ke mně se dá tichý zpěv, čtyř mladých hříbat a dvou kytar k tomu. Vždycky se najdou noví hledači, důkaz mi zpívá tahle parta v amol. Krosny svých otců

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Učeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdy Cheopsa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče. Kleopatro.

proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí, řekl ti, že má tě rád, věn

co jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady, výstři jsou pro polipky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Profesorka klavír.

našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi, podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu. A ty jsi

jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu.

Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

když muži se seberou a jdou lesy kácet, třísky lítají na ten náš svět.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

se mnou milá, přes tu dolinu, uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček, budou povídat, byl to syneček. Yeah.

0: taky začnou křičet a podobně zkusí svoje rajdy.
1: Proč zapíš se a nadáváš, to nestojí za řeč? My nechcem přece nic, jenom být lidi.
0: A máte aspoň ponětí, co dneska stojí to?

když stín k tvý patě usedá. Vlastně chodí dál jen za tebou, máš-li světlo před sebou. Tvý boty klapou smutný blues, neslyším ho však ze

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kontrola. Ručičky ukazují 4-0-0-1, z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti.

teď už je mi fajn. Mají tu teplo, okna jsou zatřený bílou barvou. Není to čistec ani peklo, tak sestřičko, repete.

jestli stopíš pohled dolů, až poneseš harlekína páru, co sedí na šestce, nebo i nám džbánek vína, smazat se mi to však nechce, jak asi vychýlí.

0: Sněžné.
1: Ahoj, blázne.
0: Zůstanu zas do oběda.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

a naplní se solí. Držím tě za ruku a nemám žádnou záruku, že nezůstanu o žebrácké voli.

Za městem v polích končila zima. K náměstí, když jsem vykročil, já ji neznám. Najednou cítím, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul pod tričko. Chladně a krásně, jenom jsem řekl, půjčím ti kabát, holčičko. Není mým zvykem

Jako já tenkrát dlouho jsem váhal. Pozvání rande, jen to zkus.

OS 7981 ujel ze směru Maška do Ostravy hlavního nádraží, kde můžete dále přestoupit na rovněž spožděný rychlík Podojeno ze směru Praha hlavní nádraží do konečné stanice Bohumín. Ve vlaku je vám k dispozici jezero s výhledem na Lysou horu. Z důvodu spoždění vlak zastavuje pouze ve stanici

0: Baníčo, oče náš.
1: Dále upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.
2: Opatrně vstává, ústa mluví ještě ze spaní.

Tady jsou rozčesané slzy, milion nitek smutnění. Pláč, který nikdy neomrzí, a kámen v hlínu promění.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Na skotské vlajce jsou od rohu k rohu dva skřížené pruhy. Letošní dovolená Bergmanu film a po rodině dluhy. Přitom jen uvidět Glasgow jsem chtěl a severní fjord. Přesně když v půlnoci vyjel náš zájezd od hotelu Sport. Pro ten náš kolektiv zatím nestmelený jeli dva autobusy. Oba dva spolehlivé na cestě živé, to se zas nechat musí.

autobus. Ten, kdo byl abstinent, ale léta šidil tělo, s tím nejhůř se to mělo. Přes celé Německo, Belgii a všecko se bez přestávky jelo. Jediné spočinutí, jediný stop byl trajekt před odplutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme jet tím žlutým. V Lamaňském průlivu zářivý měsíc osvětluje zemi. Ta loď má jméno jak nějaký šlechtic a na ní plujeme my. Do moře padnout či nechat se zajmout, jen kde pak do kajuty. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. Nad skotskou krajinou přelétá vítr, holkám poletují vlasy. Kamarád Stanley nespal už od chvil, co nám štemplovali pasy. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze určitě ten žlutý. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze určitě ten žlutý. Nad skotskou krajinou přelétá vítr, kvetou v řesoviště. My už tušíme, co budeme vědět, až pojedem snad příště. Že Skoti nejsou žádnej lakomejli, ani nemají to v plánu. Že britské zákony musí jít ctít, ale nehrají Dianu.

se jí ctít, ale nehrají Dajánu. Po cestě domů jsem ztratil batožinu s flaškou pro rodinu. Netadím ani, že sám jsem měl na ní už mimořádnou slinu. Objímám ženu, však vidím ten výraz zmije před uštknutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. Chtěl bych být tvojí knihou právě rozečtenou.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

Až blízkou se vidle, mihne se pažba, neschopný s vidlemi budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc.

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká.

minulost ještě mladá, nad námi se sklání. Styčené prsty pravé ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbylo,

podzimní odpoledne. A místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno.

přetočí. Najednou padla hrozná tma, jako když rázem svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím, i když seš v bílém tričku.

že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout.

seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled. Marie vzala sklenku mléka,

na rameno. A potom slétl ještě níž. Bůh, když to viděl, řekl ženo, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, postřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou.

trávě, mezi listím, poryvy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

Pohlednice s Razíkem, báden, báden, ho, ho, ho. Jo, byla vždycky velká krasavice a teď je se mnou, amen, ho, ho, ho.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
0: Hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Chtěl slunce být nejen planetou, Merkurem

znát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady, všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři, na strohadle brásek naporcuješ goudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovi skočka, šije na tebe boudu.

0: letěl kapr nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Uši cukrový a stromek slyšej tvoje násky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

My dva a dva pokoje, my dva a malá kuchyně. My dva a dva pokoje, my dva a malá kuchyně, tak žijem spokojeně skrytě.

nic navíc, víš, jak světlo se láme. Přesto jací asi jsme, a nebo nejsme. 7 dní v týdnu, bez zabrždění, myčka se sama nenaplní, nikdo nevybere, co sebou nesem. My dva a dva

zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři.

málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má být jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlabaných schodech. A nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odejít.

komu jak přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká, sotva co si sednou, že prý s Marí se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zas

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra.

pazolí, takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří. Žár světel koncový, když dálka uhasí, umlkne rachot kolb, co pod sebou prach víří. Je klidnej podvečer a prýma počasí. Koleje jsou spojky našich osudů a dní, a vstupenkou do nirvány vagón poslední.

kdybych uměl sám sobě si pískat, kdybych uměl zase vabank s láskou hrát.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
2: Posaď se, doktore, ať mi nevyneseš spaní. Zkrať svoje kydy, prodluž mý umírání. Já vím, už si mě viděl jít na druhou stranu, koho by napadlo, že ještě jednou vstanu. Poraď si, doktore, poraď si jakkoliv, ať tady po sobě nenechávám chlív. Poraď si, doktore, zařiď to jakkoliv, ať tady po sobě nenechávám chlív. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Každej tu na tvou lásku hřeší a mě nezbejvá, než se ptát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Ty jsi mě nikdy neměl rád. Potkal jsem, doktore, svou smrt už celkem zblízka. Už ani nevím, komu se po kom stýská. A nepoznám jí, ach, ta moje hlava. Už ani nevím, kdo koho vyhledává. Je třetí s námi na každém randevu. Říkám svý lásce, je i ve tvým úsměvu. Je třetí s námi, do

Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Někdy mám pocit, že tě těší součet mých omylů a ztrát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Ty už mě vážně nemáš rád. Zařiď to, doktore, zařiď to, ať ještě nezahynu, ať nejdřív umřou, kdo znají mou vinu. Žádný zázraky od tebe přece nechci, nějak si poraď, čekám na injekci. Zařiď to, doktore, poraď si, ber kde ber, ať se čistý otisknu do paměti svých dcer. Zařiď to, doktore, poraď si, ber kde ber, ať se čistý otisknu do paměti svých dcer. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Je ze mě tlustej strejda z pleší, holky se ke mně nechtěj znát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Což jsem tě náhle začal srát. Modlím se, doktore, když vidíš, ale asi moc tiše, a všecko jsou to fráze a rutina a kliše. Věřím jen v lásku a ve tvou medicínu a nechci nic, jen uklidit svou

Den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlastně.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

tetujou svět za barevným sklem stácí. Pak se začala smát, řekla, to byl jen flirt. Jak se změnila v čajovou růži, než odešla spát.

byli v parku, ona a on. Slunce už haslo jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon až v kostech cítil znít. Měl rovnou odejít sám a někdy zpět vědět, že jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál, ten zmatek v srdci já dávno znal.

jen otisk těla v peřinách, tak jenom rukou lehce mách a nechal všechno být. Ale ztratil se jeho klid, tak jako s jarem let, jen tím, že jak mlí...

Na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, včas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo,

0: Je to pořád dokola, stejně tak včera jako dnes, takže nevím, co se děje, kde je zakopanej pes.
1: A nechápu, proč spolu spíme už jen ze zvyku.

Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na stařičkým gramofonu pustíme si Floydy.

Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, če paní pomyl, bravkům dával žrat, děcka musel kolíbat. Robil všecko, choval děcko, taky to byl dobrotisko, ale robka tého chlopka rada ním jala. Štvero nových šatů, štvero střevíce, do kostela nešla enem k muzice, same šminkovaní, sama parada, chlopka

je. Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku, rum do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve Škodovce tisícovce jezdím denně.

ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě jsem mi přejel hlavu, za mnou hledí její smutná očka.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

se vlak. Jsme trochu jiný ze dne na den, tak jako my.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Já město znal, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když jsem po řekách, jež nelítostně pádí,

se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, skladba vlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

do nich se občas noří zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva,

Ne, že bych měl odpor k pijánům, piano už samo zdobí dům. K pivečku se však jako okrasa hodí přeci jenom lépe klobása. Snad kdyby

jedu. Nepřál bych vám slyšet tého snoubenca, jak milému sdělila, že už je bez věnca. No ale co se dalo?

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

tance skrz mraky, očima chrliček maluje znaky. Do prachu na oknech, proč nespouštíš oči z přívěsku na klíče?

oči v průsmyku pohledu. Pár galských růží se zasadil do sněhu, možná až voda se oprostí od ledu.

než bys řekl švec. Je pěkný ráno, na Špilberg slunce svítí, Babinský zase utek z kazemat. Nechte ho běžet, jednou ho stejně chytí, je za minutu 9 a já mám hlad. Je pěkný ráno, v průchodě na radnici probudil se ze sna pověšený Blas. Překous řetězy, vydal se na ulici, celé Brno je čí drak, je tu zas. Vím, že touto písní možná rozladím ty, co chtějí, aby byly písně tím, co za nás řeší starosti denní rup. Je tato píseň reality kup, te si noviny, když vám to vadí schrup. Mějte si v sále, pro vás ta píseň není. Draku taky, pěkně kručí v břiše na ostrůvku tramvaje. Přikrade se, k cestujícím tiše vezme to hned od kraje. Brňáci mají urostlá chutná těla, drak to může potvrdit. Na Špilberku rezivěji dělá, po staletích se za draka bojí lid. Vím, že touto písní možná rozladím ty, co chtějí, aby byly písně tím, co za nás řeší starosti denní rup.

Je smutný ráno, Babinský z první sloky kulí draka zabije. Pak ho zavřou, na další 4 roky v kazematech prý si nejlíp užije. Poučení zajisté nám z toho plyne, kdo utíká z vězení. Všechny draky, ať raději svou kulí mine,

Bojím se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele.

očima vzadu. Bojím se cvičených dok, když pán je slepý. Bojím se dealerů drog i lidí, co jsou moc happy. Bojím se nebe, bojím se pekla, bojím se tebe, abys mi neutekla. Bojím se pravdy, která vítězí na každý pád. Bojím se malých mužů s řetězy a jejich dobrých rad.

0: pár minut po 19. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnu. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožní. Sex je cesta do bram ráje, sex je cesta do bram pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket. Fakt? Fakt? No, opravdu.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Moudrost je vzácný květ, však nevoní je bez barev a ani neroní med.

Už do pichlavých listů tvých jsem zabořil svou hlavu tich a už si pletu sever jich a nerozumím smyslu knih. Už je podobnou kaktusu schovávám doma u brusu, aby tě skrýváš očím všem, tak za tupce

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Někde probouzím se nad ránem, kdy už zpívají kosy a ještě houkají slovy. Slyším svý blízký na druhém břehu, cítím plachost, klid a něhu antilopy bílí. Někdy probouzím se nad ránem, kdy se propojují světy a my se z divokých šelen bez úsilí proměňujem tiše navzdory své píše v antilopy bílí, v antilopy bílí, v antilopy bílí. Proměňujeme se tiše v antilopy bílí, v antilopy bílí, v antilopy bílí. Proměňujeme se tiše v antilopy.

vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

švagr. Švagr není balík z Londu, byl 53. v řadě, už párkrát stáli kvůli ladě, za prachy odstojí i frontu.

Marie s Lucií a Janem. Máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv, navěky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv.

a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucí a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich se

jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas vleče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

zapomenou úředníci, osud lecos chystá. Kolem vás sviští dál,

zažili sing, sing. Už ležel v tmách a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem celý.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést rafičky hodiny a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílá mě za listem list.

0: sebou chudí ustát, z jakýže dál lze mít někoho rád. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár skvěšných pater a je to něco jako pravidla her.
1: Vždyť každá víra staví do prázdna most a spadlých mostů
0: těch už bylo dost. Poslední kapriolet,
1: oho,
0: jsem já a je mi 100 let, jsem křesla svýho hosta.

dělat je to put. Tomu se nedá vyhnout, jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní. Sex je cesta do bran ráje, sex je cesta do bran pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

hvězdy se pohnuly. A hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí na to cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat.

buďte tu veselí. Jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo, světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará, tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

pronýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie,
3: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma auťákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty,

0: Já beru bony.
1: A já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí z

Tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby svatozář.

dobí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí, přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, nebuďme přátelé adresní. Ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

pastor nám kázal, jak to má být. Svědomí mužů, bída a holoby. Nečekej

na vodě, červen 30. Stromy uhnívají dole, měsíc je dojatý. Cítím puls a tlak, vše duní jak tůň. Někdo stojí vzadu, tam co mrtví.

naslouchat, mohl bych vyvádět, co bych jen chtěl. Tu a tam bych ocasem zavrtěl, neuměl bych lehnout.

cenu, nemáte žádné povinnosti, v posteli můžete ryzat.

Radio Folk. Nasloucháme si. Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

je mi vždycky divné. Když na mě z nebe plivne,

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pozemských let, neznámou galaxií v propasti času, někdo za svou maskou skrývá pravou tvář. Zamčení do nesmělých věd, kdy jeden hledá klid a druhý svou spásu, občas se cítím jako slepý lhář. Vím, že jsou chvíle, na které je lepší zapomenout, ale i spousta těch, co stojí za to připomenout, listovat svědomím, třeba i bez přiznání, učit se z chyb. Dávno vím, že život není jak film, nejde zastavit a přetočit zpátky.

lásku a v polovinách ztrácí druhý dech. Vzpomínky v notách jako záchranný pás, pro štěstí ohnout se i pro malou třísku, když nám paní smůla

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá. Byly to jen přemety a žádná cesta životem. Stojíme pořád tam, kde jsme, jen tam. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Pouze představy jsou bolestivé. Mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi, nikdy se nedozvím, co se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí. Nejsou zločiny, za které by se měl střílet, pouze za lež, která se pravdě podobá. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. V tom tichu slyším nad sochou starého Inka monument času a nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku a pak se dožijeme let. V tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti, ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny, kdo je ještě jednou uvidí. Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí, k stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky, jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí a že pravděpodobně slunce zapadá za hory a co je vesmír, snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let.

pobuda. V odpoledním horkým dusnu myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese.

tebe v kopce půli. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguli. Za šílem se mě

0: všechno prověřili, jen pokutu vyměřili, že na kole neměl zvonec, tak to dobrý vzalo konec. Poučení trousím k davu, i bicykl je třeba mít v řádném technickém stavu.
1: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

se 30 přestupama. I kdyby se 2letým zpožděním, i kdyby v prudkým dešti na drezích,

odpuštěním a popíjeli čaje z lítostí. Při každém cuknu

co ti holka zahřát, abys byla moje, když nám letní slunko svítí do pokoje. Za okny je pařák, všude sukně krátká, na mě štěká svetr, hlídá

hledejí po špičkách, přemož svůj hlad a strach, voní jak šípkový keř. Až přijde, najdeš jí, sama se rozezní, nadechni

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

dlaň. Však jedním slůvkem kouzelným se změnil v strašnou saň. Čtil oheň a síru, hlad.

jak si vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin samým štěstím bude.

čtvrt na jednu na sedmu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělám.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pozvala jsi mě do 7. poschodí. Moc lidí sem k tobě asi nechodí. V kuchyni prak, v rinci růže uvadla. A tvoje tvář do ní, co ty propadla. Bejvala jsi tak roztomilá holčička. Majoretka v pešku.

jak se rychle blíží zem. A nikdo už mi za chvíli snad řekne, proč tu jsem. Otevřou se dveře a v nich bude stát Buddha nebo Kohen nebo Viktor Frankl snad. A můj učitel Kurt řekne, chlapče, strápení mi šluz. Věčnost to je kytara a 12 taktů blues. To se bude dít. Celkem fajn plán. Každý se bojí.

pavuku. Loď je dobrý, já len hledám, kdo by mi pěkně zaspěval. A nebojte se, nebojte se, pak půjdu zas dál. Za posledním nádržím je nekonečno polních cest.

schované moře vin. Čerti vzali 15 let, prosté je peklo prostý lid. Jdou noty hrůzou skamenět, anebo přes prach vykročit.

Úplně vespod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je, všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí, všechno a všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru, k ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa. Jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Úplně vespod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. V ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli

který měří tak 3,20 m. Je postel, židle, věšák a stůl. Rozvěsíš věci, co v dešti nám zmokly, u sousedů odbilo půl. Toužíme po sobě moc,

po všem si ležíš, jak to tak chodí, a vedle tebe na zdi můj stín. Řekla jsi, že nevíš, jestli se to teď hodí, ale ať tě nikdy neopustím, co bude zítra, kdo ví.

Týden z léta zmizel do daleka, řeči se vedou a víno pije. Do vody vstoupím ještě mockrát, ale...

do daleka, řeči se vedou a víno pije. A čas letí jak rozvodněná řeka, co má vodu kalnou, tak jak je.

pil skotskou whisky s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, a připadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu, a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací

Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci tam, že víme, že chtělo by to strukturální change,

porcelánu, polibek, co voní rtěnkou, razítko s tvou podobenkou, tvoje rtěnka na hrníčku z porcelánu, polibek,

cest, jen kterou se dát. Je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl. Hledal jsem štěstí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

aspoň navenek, takhle se zdám. Tak ses vrátil.